my dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

rakovický Ghost Town v Rádiu Slovensko. Na pravé poludne vás čaká poludnejší radiožurnál. No a dúfam, že vás čaká aj dobrý obed. Určite želáme dobrú chuť. Pozdravujú vás Juraj Tima a Barbara Štubňová.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
3: Dve silné zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu v priebehu necelej minúty, pripravili o život tisíce ľudí a zanechali za sebou rozsiahlu humanitárnu katastrofu. Na mieste pomáhali aj slovenskí záchranári zo špecializovaného tímu MUSAR, teda Medium Urban Search and Rescue. Kým ich misia sa skončila návratom domov, pre Venezuelu sa len začína dlhá cesta obnovy. Pritom v hlbokej ekonomickej aj politickej kríze bola už pred katastrofou. Aké bolo zasahovať v troskách budov pri tropických teplotách? Bola ešte šanca na záchranu ľudí, alebo išlo najmä o odstraňovanie následkov? A ako sa s tým vyrovná samotná Venezuela? Naše pozvanie prijali veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a veliteľ modulu MUSAR, pán Zdenko Gašparík. Vítajte.
4: Ďakujem, dobrý deň.
3: A na diaľku sa budeme rozprávať aj s odborníkom na Latinskú Ameriku, pánom Martinom Rejom. Dobrý deň aj vám.
5: Dobrý deň aj vám.
3: Príjemné sledovanie v rámci možností relácie z prvej ruky o katastrofe vo Venezuele žila Marta Jančkárová. Pán Gašparík, vy ste sa len v nedeľu vrátili z Venezuely, ale teda máte čerstvé spomienky a postrehy z tejto krajiny, keď ste dorazili do oblasti nasadenia. Čo bolo prvé, čo vám napovedalo, že ide o katastrofu mimoriadnych rozmerov? A teda viete to porovnať aj s Iránom a Tureckom, kde ste tiež boli?
4: Z počiatku, keď sme sa prevážali vozidlami z letiska na operačnú základňu, čiže do stanového tábora, tak popri ceste boli nejaké úseky také, kde tie budovy boli poškodené len šťastí, niekde boli úseky, kde neboli budovy poškodené vôbec, ale prechádzali sme aj oblastiami, kde boli budovy zrútené úplne len kopy trosiek, že ťažko bolo pomaly rozoznať, čo za budovy to boli. Takže, ak to môže porovnať s tým Tureckom, nebolo to až tak celoplošne spadnuté, ale lokálne tie trosky boli porovnateľné, teda tak.
3: Pán Rej, prečo boli podľa vás tie následky zemetrasení také ničivé? Bola to len sila prírody, alebo aj stav krajiny, či myslím v tomto prípade napríklad rôznu pevnosť budov?
4: To neviem posúdiť, či tie budovy
5: boli. Je to kombinácia obojího.
3: Nech sa páči.
5: Je to kombinace obojího, protože ve Venezuele zažíváme zemětřesení v podstatě pravidelně, bohužel, ale toto se vymykalo, ale je tam ještě jeden faktor a to je i další přírodní katastrofy. Ten stát La Guaira, dříve Vargas, ten byl zasažen velkou přírodní katastrofou na konci 90. let a někteří v podstatě své domy opravovali doteď nebo je nechávali tak jako nedokončené. A to pak samozřejmě má vliv na to, když přijde další katastrofa, oni ta obydlí nemají postavená podle předpisů často, i když ty předpisy existují, protože Venezuela je v seismicky aktivní oblasti, takže měli minimálně takové ty větší, kvalitnější budovy by měly vydržet určitý otřes, ale to, že se pravidla nedodržují, to, že zem Venezuelu postihují pravidelně přírodní katastrofy a to, že země je v ekonomické, hospodářské a celkově politické, společenské krizi, samozřejmě potom zesiluje ten problém a proto jako kombinace všeho, co jsem zmínil, nakonec ta katastrofa je ještě větší, než by mohla být, kdyby země byla v kondici.
3: Pán Rej, ešte sa k vám samozrejme vrátim. Poďme späť do štúdia. Pán Gašparík, ako vyzeral bežný deň slovenského tímu? Koľko hodín napríklad ste pracovali denne?
4: Snažili sme sa ponúknuť našu jednotku pre tie lokálne zložky čo najskôr v skorých ranných hodinách, aby sme využili ešte tie príjemnejšie teploty. Čiže o 4. sme stávali, o 5. už sme boli pripravení na to nasadenie. To sme deklarovali na riadiacom centre, že môžeme teda vyraziť z tábora, zabezpečili sme si vozidlo na prepravu a presunuli sa do prideleného sektoru a už sa pracovalo podľa toho, kým sa nesplnila úloha, ale najdlhšie alebo najťažší deň, čo sme mali, tak tam pracovali pomerne ťažko, viac ako 12 hodín.
3: A ako to vyzeralo pri samotných zrútených objektoch? Teda prišli ste a čo je prvé, čo v takýchto chvíľach robia takéto týmy, ako bol aj ten váš?
4: Zhodnotí sa stav tej budovy alebo tých trosiek, či to je relatívne stabilné. Pokiaľ je to pre nás ako tak bezpečné, tak spravia sa kontrolné merania, či sa tam nenachádzajú nejaké nebezpečné látky. Ak sa to nepotvrdí, tak do priestoru sa vpustí pátrací pes. No a už sa čaká teda, či niečo potvrdí alebo nepotvrdí. Ak by potvrdil nejaký nález nejakej obete, že sa tam nachádza nejaká osoba, tak potom ešte sme schopní využívať elektronické vyhľadávacie prístroje, ktoré fungujú buď na báze, že vedia zachytiť nejaký zvuk, alebo nejaký otras, alebo nejaké vitálne funkcie človeka. Na základe tohoto treba si potvrdíme, že tam sa nachádza živá obeť. Hej. Pokiaľ je tam mŕtvý, tak tieto prístroje nám to už nevedia signalizovať. Ale ten pes to vie označiť. No a v podstate, ak teda máme ten nález, tak sa začnú tie záchranné práce. Posúdi sa, alebo hľada sa nejaká najľahšia cesta, tak aby to odstraňovanie tých ťažkých a zložitých trosiek bolo čo najmenej prácne a tá cesta by bola čo najefektívnejšia a aby sme tak docielili aj čo najkratší pracovný čas na tú samotnú záchranu.
3: Zaujímavosťou je, že vy ste aj zachytili živého človeka, ale potom nasledovali hodiny záchranných prác a žiaľ nepodarilo sa ho zachrániť.
4: Áno, to je tá činnosť tých viac ako 12 hodín v úmorných teplách kopali, odstraňovali tie betonové trosky. Potom aj prišli, pravdepodobne asi to bola kuchyňa alebo nejaká miestnosť podobná. Bohužiaľ, už vtedy stratili tieto signály, že sa tam niekto nachádza a zároveň aj z druhej strany tej budovy boli nasadené ťažké pracovné mechanizmy, čiže bagre a buldozery a to už nám nedovoluje pokračovať tej načatej práci, čiže ani sme sa nedozvedeli teraz ten nález, či bol pozitívny alebo nie.
3: Pán Rej, opäť sa k vám vraciam pod rozsah škôd, ale aj pod ten ďalší priebeh, ktorý nasledoval po katastrofe, sa podpísali aj už spomínaná zanedbaná infraštruktúra, ale aj slabšie verejné služby. Do akej miery? Do akej miery naozaj tie verejné služby zlíhali, napríklad prasknuté vodovodné potrubia, ktoré zaplavovali ulice, nemocnice, ktoré boli preťažené a nedokázali hneď poskytnúť starostlivosť tisícom zraneným a tak ďalej?
5: Ano, je třeba říct, že i kdyby ta země byla v kondici, tak taková katastrofa bude pravděpodobně potřebovat i zahraniční pomoc a každá země by se s ní potýkala bez ohledu na to, v jaké kondici by byla. Ale tady se samozřejmě násobí potom ty obtíže, když my ve Venezuele pozorujeme už více než 20 let, že ta vláda, autoritativní vláda, která vládne, nedokáže tu zemi efektivně spravovat a dochází k tomu, že často ty veřejné služby nefungují tak, jak by měly. Nemocnice, přesně jak říkáte, oni nejsou v kondici ani v běžném fungování. Často tam ti lidé, kteří na to jenom trochu mají, využívají privátních nemocnic a ty veřejné nemocnice jsou opravdu špatně zásobené. A tak to bychom mohli pokračovat. Není v kondici ani školství, ani ta infrastruktura. Ty cesty obecně jsou zanedbané a to, co je velký problém, je i ten přísun elektrické energie. Dochází k častým výpadkům a opět za to může nedobře spravovaná elektrická síť za poslední desetiletí a buď chybějící investice, někdy i korupce, že jsou ty v podstatě různé závody rozkradeny nebo je nemá kdo efektivně řídit a ještě je možné zmínit ropu. Venezuela je bohatý stát na ropu a přitom ji nedokáže efektivně efektivně těžit, a to se také pak podepisuje na tom, řekněme, na tom špatném využití toho bohatství, které by mohli mít. A tady konkrétně u zemětřesení absence těžkých strojů. Ono sice některé byly použity, ale mohlo jich být použito daleko více, některé nefungovaly, některá technika, která by bývala, byla potřeba, nebyla k využití, protože se až v ten okamžik té krize zjistí, že vlastně nejde ji využít z toho důvodu, že není nějakým způsobem funkční nebo chybí náhradní díly a podobně. Tedy takové problémy ve Venezuele skutečně existují a jsou důsledkem toho, že ta země je nedobře spravovaná. Konec konců dokladem toho je i fakt, že 8 milionů a možná ještě více osob opustilo zemi za poslední roky a hledali a hledají útočiště někde jinde, protože v té zemi se jim nežije dobře. Takže to je zhruba krátký obrázek toho, co ještě negativně ovlivňuje tu kritickou situaci po zemětřesení.
3: Pán Gašparík, vy ste sa už okrem spomínaných poveternostných ťažkostí, ako je horúci vzduch, vysoká vlhkosť, prašnosť, dušnosť, stretávali aj s takýmito komplikáciami, že videli ste, že tá možno aj koordinácia na mieste tých záchranných tímov nefunguje úplne tak, ako by mala?
4: Tam problém bol možno ten, že boli nasadené aj buď necertifikované týmy, alebo miestne týmy, ktoré tú prehľadanú oblasť nedostatočne označili, alebo neoznačili ju štandardnými postupmi. Čiže potom tie jednotlivé koordinačné centra posielali niekedy nové týmy do už prehľadaných priestorov, čiže niekedy tá efektivita sa trošku strácala a možno tie síly a prostriedky mohli byť využité efektívnejšie, ale zas na druhú stranu je ťažko obviňovať tie koordinačné centra. Pracovali s tými informáciami, ktoré mali, takže ak tie jednotlivé týmy im dávali buď žiadne alebo skreslené informácie, tak tie týmy tam potom bohužiaľ posielali aj niekoľkokrát.
3: A môžete potvrdiť, že napríklad na mieste chýbali nejaké ťažké stroje, napríklad žeriavy a podobne?
4: Toto nevieme posúdiť, lebo my nepracujeme s nimi. Ako nastúpia ťažké mechanizmy, my odtiaľ odchádzame. Čiže my ich relatívne nepozorujeme, ako pracujú, alebo či sú funkčné, alebo nefunkčné. Toto si nevšímame.
3: Pán Rej, aj teraz vo vašom pozadí sú nejaké ťažké stroje a teda chcem sa len opýtať, kde sa momentálne nachádzate, lebo viem, že máte skúsenosť s krajinou, o ktorej hovoríme, ale nie som si istá, či tam práve ste alebo nie. Pán Rej, počujeme sa? Tak spojenie nám vypadlo. Na chvíľu sa budeme rozprávať my tu v štúdiu s pánom Gašparíkom. Čo bol vlastne taký najsilnejší moment pre vás, keď ste tam boli, snažili ste sa nájsť nejakého živého človeka? Ako si na to spomínate, kedy sa vlastne aj tieto práce nakoniec premenili na skôr možno odstraňovanie tých dôsledkov, hoci primárne vaša misia je nájsť živého človeka?
4: Taký silný moment, no pre mňa ako veliteľa týmu bol silný moment, keď sa vrátili všetci z tej patracej akcie, keď kopali, keď mali ten pozitívny nález a vrátili sa s tým, že museli to ukončiť a nemajú to potvrdené, či tam niekto bol a nepodarilo sa im dotiahnuť tú prácu do konca, tak celý tým sedel v tábore a dlho hľadeli pred seba. To sklamenie od nich bolo strašne cítiť, ako silno chceli tú prácu dokončiť. Tak to pre mňa osobne to bol taký silný zážitok ako toho veliteľa, toho vyslaného týmu. Druhá vec je, čo nám nezanechalo ten pomerne tiež veľký dojem z tých miestnych obyvateľov, akí boli srdeční, ako sa nám snažili či už dať vodu, jedlo, pýtali sa, či niečo nepotrebujeme. Takže oni v tom svojom nešťastí boli schopní ešte sa podeliť s tým málom, čo majú. Tak.
3: Mnohí nemali možno hneď k dispozícii pomoc a aspoň podľa toho, čo sme sa dočítali a čo sme počuli, tak sme vnímali, že niektorí sa aj vlastnými holými rukami snažili zachrániť svojich blízkych.
4: To je taká asi tá ľudská prírodzenosť, že keď viem, že tam niekoho mám a existuje ako taká šanca, že sa k nemu viem dostať, možno, že ešte aj mu aj pomôcť, tak určite to by možno robil každý z nás, pokiaľ by mu to síly dovoľovali.
3: Opäť oslovíme pána Reja. Pravdepodobne už sa nám obnovilo telefonické spojenie. Pán Rej, počujeme sa?
5: Ano, slyšíme se dobře, já jsem to předem hlásil, ale omlouvám se a jsem napřímo a rád odpovím další otázky.
3: Výborně, objavily se aj také kritické hlasy, že vo Venezuele sa viac riešila kontrola situácie, než samotná záchrana ľudí. Sú aj nejaké zdroje z terénu, svedectvá občanov, napríklad pre svetové agentúry ako Reuters či PBS News Hour, ktoré hovoria o tom, že štátny manažment zlyhal a uprednostnil bezpečnostnú kontrolu územia pred logistickým zvládnutím záchranných prác. Ak je táto kritika podľa vás oprávnená, čo ovplyvňuje postup štátnych zložiek? Prečo tak konajú?
5: Jednoznačně proto, aby si, řekněme, udrželi moc, udrželi svoji pozici, protože venezuelská vláda a v posledním období obzvlášť žije v obavě o svoji pozici. Je potřeba zmínit, že ze země byl unesen prezident Spojenými státy, a to v lednu tohoto roku, což samozřejmě odporuje mezinárodnímu právu a je to špatně, tak to nelze postupovat, ale na druhou stranu pro běžného Venezuela na to byla naděje. Byla to naděje proto, že jak už jsem popisoval předtím, ti Venezuelané si nežijí úplně dobře, mají, ta země má ekonomické problémy a oni měli naději, že třeba dojde ke změně vlády, i když to třeba nebylo správným způsobem, tak doufali i v to, že by se konečně mohly konat férové volby, které v zemi už nebyly mnoho let, a v podstatě se nestalo nic, než to, že byl unesen prezident a Donald Trump prohlásil, že tedy mají novou přátelskou zemi Spojené státy a že možná budou nějaké obchodní kontrakty nebo dokonce už jsou podepsány, ale pro běžného Venezuelana se mnoho nezměnilo a vládne tam ta stejná vláda, akorát bez toho prezidenta, který byl tedy na začátku tohoto roku unesen. A tato vláda se samozřejmě bojí o své pozice, chce si udržet moc, kterou si udržuje už roky skrze armádu, policii a další polovojenské složky, a logicky jí nevyhovuje to, že by lidé se mohli vyjadřovat příliš kriticky, že by třeba chtěli vejít do ulic, protestovat a podobně. Proto oni se zaměřují více na tu kontrolu toho, řekněme, klidu v ulicích, než aby se zaměřovali někdy na tu pomoc, kterou potřebují ti, kteří jsou zasaženi tou krizí. Takže známe ty záběry, já mám osobně kontakty ve Venezuele a dokonce existují i záběry z místa, kdy ti lidé protestují před vojáky, kteří tam v podstatě jenom hlídkují, ale nepomáhají, neúčastní se těch záchranných prací, nepomáhají s technikou, prostě jenom dohlíží na klid v ulicích, a v jednom místě, dokonce v jedné části Venezuely, ti občané donutili ty vojáky, aby jim tam pomáhali s tím odklízením nebo s nějakou činností na místě, ale ve většině případů oni prostě jen hlídkují a snaží se udržet tedy kontrolu v zemi, tak jak jim nařizuje vlastně velení armády, policie i celá vláda. A to se pak samozřejmě odráží i na tom, že ta venezuelská vláda nedává úplně přesné informace ven, snaží se logicky zmenšovat ty obtíže, které existují, a především prezentovat to, jak oni se snaží maximálně, a na druhou stranu pak vidíte tu reakci těch běžných lidí, kteří, jak bylo řečeno, jsou velice srdeční a snaží se si vzájemně pomoci, ale na druhou stranu, když přijde na řadu téma vláda, tak spíš vyjadřují kritiku, že nepomohla tak, jak by měla, a že tam jsou obtíže, které by měla řešit a neřeší. Takže to je zhruba tolik o roli vlády a její pozici.
3: K tomu len dodávám, že dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová akoukoliv kritiku ostro odmítla, no a na tlačovej konferencii vyhlásila, že záchranné protokoly boli aktivované okamžite. Pán Gašparík, vy ste to tiež tak vnímali na mieste, boli ste toho svedkom, že to nasadenie armády bolo skôr na nejakú reguláciu alebo na kontrolu, nie na záchranu? Boli tam takéto problémy?
4: Tak my,
3: tam, kde ste boli práve.
4: Áno, my vždy, keď sme odchádzali z tábora na tie záchranné práce, na vykonávanie záchranných prác, vždy nám boli pridelení minimálne dvaja ozbrojení vojaci na zabezpečenie našej bezpečnosti. My sme toto zase vnímali ako veľké pozitívum, že nemuseli sme sa venovať tým vonkajším vplyvom a sústrediť sa len na tú našu prácu. Toto zase ja musím povedať, že pre tie záchranné týmy, ktoré tam boli nasadzované, tie zahraničné, že to bol veľký bonus. pretože ak to porovnáš je v Turecku tam spočiatku tá ochrana tých tímov až tak nefungovala a dostávali sme sa do veľa konfliktných situácií zbytočne a veľa energie sme museli venovať tomu, aby sme sa čo najviac, alebo čo možno vyhli týmto konfliktom a zdržovalo nás to od práce.
3: Čiže miestne úrady, miestne autority vám nebránili v práci, ale naopak?
4: Momentálne, ako, alebo táto v tej Venezuele, tam my sme to pociťovali ako veľkú podporu a pomoc.
3: Čiže možno ste mali šťastie, že ste boli v takej oblasti, kde to práve takto fungovalo. Tie kritické ohlasy sa týkajú možno skôr iných oblastí. Ešte si, pán Gašparík, približme, že ako to vyzeralo, keď už jednoducho sa označí to miesto, že tá obeť buď žije, alebo nežije. Ako postupujú týmy v takýchto prípadoch?
4: No zvyčajne po označení alebo nájdení nejakej zasypanej obete tie týmy si zhodnotia stav trosiek, či sú stabilné alebo nie, či je bezpečné pre nich začať tie práce alebo nie. Pokiaľ nie, ak je to možné, tak si ten priestor zastabilizujú a začnú tú samotnú záchranu. Tu vo Venezuele živých sme nenašli a mŕtve tela sa nechávali na mieste, tam sa len dalo označenie, kde sa kde a koľko sa tých obetí nachádza, tak aby potom pri odstraňovaní týchto trosiek ťažkými mechanizmami mohli tie obete byť čo najšetrnejšie odtiaľ vybraté.
3: Samozrejme, že keby sa našiel živý preživší, teda v prípade toho vášho tímu, bola by to určite veľká psychická vzpruha. Ale toto sa žiaľ nepodarilo. Ako kolegovia vaši, aj vy osobne, ste zvládali tú frustráciu?
4: Tak nájsť živú osobu a vytiahnuť ju z potrosiek, to je v podstate cieľ našej práce. Nie je to ako, že chceme naplniť štatistiky a toto je pre nás úspech. Úspech je čo i len jeden život zachránený a preto to vynaložené úsilie, obrovské vynaložené úsilie vtedy má zmysel. Takto keď v podstate sme ako keby boli neúspešní, tak tá únava rastie.
3: Pán Rej, už sme hovorili kriticky o rôznych aspektoch, či už okolnosti pred zemetrasením, alebo aj po ňom. Sústreďme sa na tie obvinenia, ktoré sa šíria z rozkradania humanitárnej pomoci, aj na rastúcu nespokojnosť obyvateľov. Môže byť toto pre vládu väčšie riziko než samotné následky zemetrasenia?
5: Může, ale na druhou stranu ti občané demonstrovali v ulicích mnohokrát za posledních 20 let a ta vláda byla úspěšná v tom, že ty všechny protesty vojensky potlačila, ať už tedy policií nebo armádou, případně i za pomoci těch neformálních polovojenských takzvaných kolektivos, kteří podléhají neformálně ministru vnitra. Tedy situaci to může pro vládu komplikovat, ale do té míry, že by lidé vyrazili do ulic a mohutně protestovali a třeba, že by nastaly nějaké politické změny na základě tady té situace, já osobně nepředpokládám. Spíše je pravděpodobné, že by mohlo dojít k nějakým posunům v rámci těch vládních struktur, že by tam třeba mohly být různé názory jednotlivých politiků a došlo k nějakému rozkolu v rámci té vládnoucí garnitury, ale že by ti lidé jenom proto, že jsou naštvaní, že nedochází třeba ke zneužívání ze strany armády. To už oni zažívali i před zemětřesením, že armáda má svá privilegia a že mají dostupné produkty, které běžný občan nemá, že mají extra navíc přístup k pohonným hmotám, které běžný občan nemá. To je něco, co už ti lidé jako byli zvyklí zažívat, takže nečekám, že v tomto ohledu tam dojde k nějaké velké vlně protestů, i protože ti lidé především teď řeší ty své osobní tragédie a to, co bylo řečeno, že ty zahraniční týmy v podstatě byly v bezpečí a že mohly fungovat, to je pravdou, to vlastně já vůbec nerozporuju, protože naopak ta vláda potřebuje ty zahraniční týmy, aby jí pomohly s tím, co by třeba sama nezvládla a ona v tomto ohledu je i otevřenější, to je třeba říct, že je aspoň jeden z kladných momentů posledních měsíců, kdy po unesení prezidenta ta země se více otevřela spolupráci i napříč světem, takže možná v historii, kdyby se zemětřesení konalo ještě před několika lety, by úřadující prezident Nicolás Maduro nebo předtím Hugo Chávez odmítli vůbec zahraniční pomoc, možná by se tam ty týmy z Česka, Slovenska, USA a z dalších zemí nedostali, protože oni by preferovali pomoc pouze z Kuby, z Číny, možná z Ruska, takže tohle to určitě zemi pomohlo, je dobře, že se o ně venezuelská vláda dobře postarala o ty týmy, ale bohužel to nic nemění na tom, že těm lidem se ve Venezuele nežije příliš dobře a že ta země je v krizi.
3: Pán Gašparík, vy jste už před chvíľou spomínali, že domáci jsou velmi srdeční, tak očividně jste s nimi komunikovali, teraz už asi prestává jíst o záchranu života, lebo bohužel už ten čas uplynul. A teda, aké jsou najnaliavější potřeby momentálně těch lidí, co tam jsou?
4: Tak asi hlavně zabezpečit jim bývanie. Protože oni, jak mají ty budovy, jsou to ako, čo i len trošku poškodené, už mají obavu sa do nich vrátiť. Ťažko asi povedať, že nastúpia statici a posúdia budovu a povedia, je bezpečná, môžete sa nasťahovať, alebo nie je bezpečná, nemôžete sa nasťahovať, pretože tých budov tam je príliš veľa a aj tých ľudí, ktorí o ten prístrešok prišli, je veľa.
3: Pán Rej, ešte aspoň krátko, možno pár vetami. Môže katastrofa nejako výraznejšie zmeniť vnútropolitické pomery alebo byť nejakou príležitosťou na obnovu krajiny?
5: To určitě může, ale uvidíme, nakolik ta vláda bude skutečně otevřena. Jak už jsem zmínil v té mojí poslední odpovědi, je tam naděje, že se alespoň otevírá světu, že má lepší vztahy se svými partnery, že možná dojde k většímu obchodu i s tím bohatstvím, které mají s tou ropou a že třeba přijde více prostředků do země a to vše i za pomoci půjček mezinárodních organizací by mohlo pomoci k tomu, že ve Venezuele dojde k nějaké obnově. Jestli to bude vyloženě ekonomická prosperita, na to si musíme počkat, ale naděje, že se věci budou hýbat k lepšímu, alespoň malá jistě existuje, takže budeme v to doufat.
3: Pan Gašparík, teraz na záver úplně osobně. Už se vám podarilo to všetko vnútorne spracovať, možno si trošku aj oddychnúť a čo si z tejto misie odnáša slovenský tým?
4: Tak ešte stále je to čerstvé, aj keď sme boli teraz s kolegami, ešte stále na nich badať únavu a nejaké tie ešte dobehy z tej Venezuely. Pre náš tým hlavne to bude prínosom, zase získali sme ďalšie nové skúsenosti, nové poznatky, vieme, v čom sa máme zlepšiť, alebo aký materiál možno, že dokúpiť, alebo vymeniť. A to asi tak všetko. No.
3: Tak vám želám veľa síl a celému týmu, ešte aj ďalší oddych po naozaj veľmi náročnej misii. Ďakujem veliteľovi záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline a veliteľovi modulu Musar Zdenkovi Gašparíkovi, že ste si
4: ďakujem
3: našli čas.
4: Ďakujem za pozvanie.
3: A rovnako aj odborníkovi na Latinskú Ameriku Martinovi Rejovi, s ktorým som sa rozprávala na diaľku. Pekný deň aj vám a šťastnú cestu.
5: Ďakujem za pozvání a hezký deň. Naschledanou.
3: Ešte príjemný deň vám želajú od techniky Ivan Šucha, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Marlia Jančkárová.